0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: Petře se.
0: Dobré jméno to hit muzika. Katra FM.